Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Ať si lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme hej.
4: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
4: Zůstaň s námi na Hej.

sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you.

slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Dnes se budeme zaobírat událostmi, které se odehrály v 26. kalendářním týdnu, takže přeji pěkný poslech.

24. června v roce 1949 se narodil John Inslee, basa v kaple Dire Straits, a v roce 1967 se narodil Richard Sven Kruspf, lídr a kytarista v německé partě Rammstein.

26. června v roce 2005 se do prodeje dostaly nejdražší vstupenky v rock'n'rollové historii. Vstupenka na koncert Rolling Stones stála necelých 249 liber, což když jsem to počítal, tak je to přes 7000, takže znamená to, že minuta koncertu stála fanouška celé 2 libry. Takže my si Stony pouštíme, je tady song Don't Stop.

Teď se přesuneme přibližně o 130 let zpátky v historii, protože 27. června v roce 1885 Chichester Bell a Charles Tainter si společně podali žádost na patentování gramofonu. Takže vidíte, jakou to má historii.

28. června v roce 1996 kapela Def Leppard odstartovala v Severní Americe své 133 dní dlouhé tour.

30. června v roce 1977 Marvel Comics začal vydávat sérii komiksů, jehož vzorem byli členové kapely Kiss, a v roce 1957 se narodil Doug Thompson, bubeník kapely Iron Maiden, takže my se teď pouštíme kapelu Kiss.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase s tímto pořadem za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj!

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čokbaj.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Let's go.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čokba.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot? To my taky! Jsme Cajda Šrot!
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot!
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
5: Cajda Šrot! My jsme na šrot! Cajda Šrot!
6: Riverfest 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Nelenčok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
7: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
8: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává

0: Začíná playlist Music a jako vždycky vás u něj vítá Standa Čeněk a samozřejmě i dnes pro vás mám informace o nových deskách, taky se podíváme na aktuální singly, určitě nevynecháme nějaký ten český tip a rozhodně nebude chybět ani hudební ohlédnutí, tak ať se vám dnešní pořad opravdu líbí, začínáme.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

Ještě jednou vítejte u playlist Music a pojďme se pustit do hudebních novinek. Finská metalová královna a bývalá zpěvačka kapely Nightwish, to je Tarja, která vydala své nové studiové album a podle samotné zpěvačky jde o nejtvrdší nahrávku její solové kariéry. Po 7 letech od posledního ryze metalového alba se vrací ke kořenům symfonického metalu, ale tentokrát s ještě větší intenzitou a temnější atmosférou. Deska nabízí desítku skladeb, ve kterých se potkává orchestrální majestátnost, filmová nálada i tvrdé kytary. Samotný název alba Frozen Noir odkazuje na francouzské slovo Frozen, ten zvláštní mrazivý pocit, který člověku přeběhne po zádech při silném hudebním zážitku. A právě takový zážitek chtěla Tarja svým fanouškům nabídnout. Pokud tedy milujete symfonický metal ve velkolepém podání, tak tohle album by vám rozhodně nemělo uniknout. A teď už hudba, která umí vyvolat pořádný mráz po zádech.

Švýcarští hardrockeři Godhard se vracejí s novinkou More Stereo Crash. Je to osmistopé mini-album, které rozšiřuje příběh jejich loňského alba Stereo Crash. A fanoušci se tady mohou těšit na 5 dosud nevydaných skladeb, taky návrat písně Mayday i novou verzi skladby Liverpool. A tu si za chvilku pustíme. Zkrátka a dobře, Godhard dokazují, že mají stále dost energie i nápadů.

Posloucháte playlist Music a já pro vás mám ještě jedno nové album. Po 14 letech se vrací jedna z nejvýraznějších poprokových kapel přelomu tisíciletí, američtí The All American Rejects. Letos vydali nové album Sandbox, které je jejich první studiovou deskou od roku 2012. Novinka vyšla 15. května a kapela ji vydala nezávisle mimo velký label. Album navazuje na energii jejich úspěšných koncertů na netradičních místech, které v posledních letech znovu přitáhly pozornost fanoušků. Album tak ukazuje, že tahle kapela nezůstala uvězněná v nostalgii, ale dokázala svou hudbu posunout dál. A teď si pojďme připomenout, proč tahle parta kdysi ovládla rádia po celém světě.

0: Tohle byla v Playlist Music aktuální alba a pojďme se teď podívat na zbrusu nové singly a tedy na alba, která nás teprve čekají.
1: Rádio je slyšet.

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na čerstvé hudební novinky a na alba, která se teprve chystají a v brzké době se jich dočkáme. Myslím, že jedním z velkých překvapení by mohlo být nové album skupiny Rolling Stones. Ano, Stoni dokazují, že ani po více než 6 dekádách na scéně nestrácejí chuť experimentovat. Legendární britská kapela totiž představila nový videoklip ke skladbě In the Stars a fanoušci v něm mohou vidět něco opravdu nečekaného. Mick Jagger, Keith Richards a spol. V něm díky umělé inteligenci totiž omládli o několik desítek let. Pomocí moderní technologie se členové kapely proměnili ve své podoby ze 70. let. Novinka In The Stars zároveň láká na chystané nové album, které vyjde 10. července a nabídne tuším 14 nových skladeb. A pokud vás zajímá, jak vypadají Stouni ve své mladší verzi, tak si tenhle videoklip rozhodně nenechte ujít.

Nejnovější z hudebních novinek, která se na nás chystá, spadá do kategorie symfonického metalu. Právě symfonik metalová Xandria posílá fanouškům další ochutnávku z chystané novinky. Německá kapela zveřejnila single Colors, který předznamenává album Eclipse, plánované na 7. srpna. Novinku doprovází i oficiální videoklip a podle samotné kapely jde o skladbu, která velmi dobře ukazuje pestrost celé desky. Nové album má nabídnout 11 skladeb a podle kapely půjde o jednu z nejrozmanitějších nahrávek v historii skupiny. Pokud vás tedy baví spojení symfonického metalu, velkolepých aranží a silných melodií, tak určitě stojí za to mít tuhle kapelu v hledáčku. A teď už pojďme za novinkou.

Švédští metaloví vizionáři z Avatar jsou zpátky s novým singlem Crying Fire a zajímavé je, že nejde o žádný rychle spíchnutý bonus nebo nějaké Bčko. Skladba vznikla už během nahrávání jejich posledního alba Don't Go in the Forest, které vyšlo na podzim loňského roku a kapela se tehdy rozhodla tuhle skladbu schovat na později. Šlo prý o jednu z nejsilnějších skladeb z celého nahrávání a kapela si položila jednoduchou otázku. Co když si to nejlepší necháme na později? No a výsledkem je skladba plná emocí, která pojednává o vytrvalosti, v bolesti a o vášnivé lásce. Novinku doprovází taky oficiální videoklip a potvrzuje, že Avatar stále dokážou spojovat teatrálnost, temnou atmosféru a silné melodie způsobem, který je pro ně typický. Tak si pojďme tu novinku, nenovinku teď poslechnout.

0: Posloucháte playlist Music a já navrhuju, abychom se teď podívali na domácí hudební scénu. Pardubická Vypsaná fixa se po 4 letech vrací s novou studiovou deskou, ta se jmenuje Ideál. V pořadí už 11. album uvádí kapela heslem Něco končí, Ideál začíná. A sama říká, že ho věnuje dobrým vztahům mezi lidmi a přesně to je svět fixy, obyčejné věci, které ve skutečnosti vůbec obyčejné nejsou. Tak my si teď novinku pustíme a pokud po pár minutách zjistíte, že máte chuť pustit celé album znovu, tak je dost možné, že svůj ideál právě našla i Vypsaná fixa. Tady je ukázka.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: Dnešní playlist music se pomalu dostává ke svému závěru, ale pozor, ještě nesmíme zapomenout na jedno malé ohlédnutí. Tady je.
1: Přesně 4. června 1984 vyšlo album, které změnilo kariéru Bruce Springsteena a stalo se jednou z nejúspěšnějších rockových desek všech dob. Born in the USA. 7. studiové album The Bosse nabídlo neuvěřitelných 7 hitových singlů v americké top desítce. Najdeme na něm skladby jako Dancing in the Dark, Glory Days, I'm on Fire nebo titulní Born in the USA. Zajímavé je, že zatímco hudba působí jako velkolepá oslava Ameriky 80. let, texty jsou mnohem hlubší. Titulní skladba například vypráví příběh veterána z Vietnamu a kriticky se dívá na jeho návrat do běžného života. Právě kvůli chytlavému refrénu byla píseň často mylně považována za vlasteneckou hymnu, přestože její skutečné poselství je podstatně složitější. Album zároveň definitivně proměnilo Bruce Springsteena z respektovaného rockového písničkáře v globální superstar. A i po více než 40 letech patří Born in the USA mezi nejvýznamnější rockové nahrávky 80. let. A teď si z téhle legendární desky připomeneme jednu z nesmrtelných skladeb.

0: Takový byl tedy dnešní Playlist Music, kterým vás jako vždycky provázel Standa Čeněk. Já se pro dnešek loučím, mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey. Na břehu řeky Nil bydlel starý krokodýl. Omíle vždycky

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava u mikrofonu Matěj Lipský v pořadu Rokový krokodýl, kam si zvu zajímavé hosty. A po nějaké době, několika let, tady je se mnou ve studiu 10 zpěvák Dark Gambale a Trny a žiletky a taky Aplauzu pro dva. A my jsme se tady posledně potkali kvůli Aplauzu pro dva, ale byl jsi tady sám, že jo? Ale teď si tady s Junem, s kytaristou, takže chlapi, vítejte, ahoj.
1: Ahoj, díky moc.
0: A logická otázka, jak vy dva jste se dali dohromady?
2: My jsme, já si Juna pamatuju vlastně jako 17-letýho kluka, on je o nějakých pár let mladší než já. Viděl jsem ho na koncertě a strašně se mi líbilo, jak hraje a jak zpívá. A o x let později jsem ho potkal u Výškovské pošty. A tak jsme pokecali a on říkal, hele, mám doma akustiku, a občas si něco hraju a teď mě baví hrát prostě akusticky a nechceš prostě, že koupíme víno, prostě pokecáme, zahrajeme si něco, no a tak to prostě začalo, protože já když jsem slyšel už tu první písničku, která to byla vůbec.
3: Magnety.
2: Ale. Magnety volají, když jsem slyšel, tak jsem říkal, to jsou ztracené, to prostě jako tohle ztracený v tom smyslu, jako že jsem tomu podlehl a že prostě na tomhle chci nějakým způsobem jako pracovat, protože mi to strašně baví. Jo.
0: A jak ty si vnímal Deseda, jak vy se vlastně znáte? Jako?
3: Já jsem vlastně taky z tvrdší hudební scény a roky jsme hráli a koncertovali a načas jsem vymizel z toho, jenom jsem skládal tvorbu pro různé kapely a tak jsme se sešli a řekli si, že už máme dost toho tahání, koncertování, jenom si se sejdeme a zkusíme nějakou písničku udělat a udělat si takový akustický relax. No a pak to nějak s náma rostlo a jsme vyvíjeli techniky, zvuky, kde ukotvit vlastně tu duši toho Aplauzu, tak jsme skončili u baritonové kytary a u písničkářství, které děláme po svém.
0: A to je samozřejmě moje otázka, proč baritonová kytara?
3: Přišlo mi, že nejvíc sedí poloze pro Deseda. Navíc tím, že mám struny o dost tlustší, tak mohu ji využít, tu kytaru, jako basovou a jako klasickou kytaru i zároveň jako bicí nástroj. A veškeré možnosti slepů, thumpingu, který znají baskytaristi, tak lze na těch tlustších strunách jednoduše uplatňovat a tím i držet basovou linku, i údernější styl hraní.
0: No, díky. A ono to vypadalo jako, že to je takový jako jednorázový projekt a najednou je tady druhý album Rubikova cibule. K tomu došlo jak?
2: No, protože záhy po vyjití prvního alba začal Juno posílat nějaký nový nápady. Ale tentokrát to bylo trošku odlišný od toho prvního, protože je neustále jako posílal tu samou píseň, ale vždycky nějakým způsobem změněnou a bylo vidět, že už na tom jako intenzivně prostě pracuje. Mně se ty písničky líbily stejně tak jako u prvního alba a pak jsem si říkal, tak prostě když už jsme udělali jedno, tak pojďme si skládat, uvidíme, co jak bude. V té době ještě teda jsme v podstatě o živým hraní jako, nebo takovým vůbec jako nemluvili. A vlastně jsme nemluvili ani o tom, že bude druhá deska. To prostě vzešlo z toho, že se fakt pak udělalo prostě 8 písní. A řekli jsme si, hele, tak máme 8 písní, tak prostě bude album a ještě jsme to teda udělali tak jako filištínsky, že jsme ještě oslovili vlastně A2V-ho z Trnů a žiletek, který nám tam hraje na klávesi, dělá zvuky a podobně. A ten nám vlastně k těm osmi písním dodal nějaký svoje věmy, svoje nástroje a na tom digipeku vlastně je 16 písní, 8 klasika, jenom kytara zpěv a 8 zrcadlově s těma prostě A2V-ho zvukama, jo, takže.
0: Já jsem se vlastně na něj chtěl taky zeptat, jaká tam byla jeho role, protože je to trošku změna, že jo, a jestli s váma třeba bude naživo, jestli o tom přemýšlíte, protože, a vůbec jak došlo k tomu, že hrajete naživo? Spousta otázek, tak první, jaká je tam teda jeho role, to si trošku vysvětlil, ale stejně, zkus se na tím ještě zamyslet, proč jste ho vlastně přizvali?
2: No já totiž nevím, jestli to byl tvůj nápad nebo můj.
3: Já myslím, že můj.
2: No.
3: chtěl jsem dodat tomu trochu duší. A vlastně ta druhá deska je zcela odlišná jak ta první, protože v té první Aplaus pro dva je vůbec můj nejtěžší projekt, protože já jsem bláznivý kytarista jako každý jiný a samozřejmě smyslem každého kytaristy je do každé písně dát to nejvíc, co umí, že? Takže v tom mě Aplaus totálně zbrzdil, že na prvním místě nebyl efekt, nebyl tón, byla to prostě píseň. Jo, je jedno, jak, kdy, v kolik hodin, s jakým zvukařem, s čímkoliv, prostě, aby dobře zněla ta píseň. A potom teprve jsem nabaloval jako ty těžkosti. A to byla první deska. Když to ta druhá deska byla zcela jiná. Tam jsem si řekl, že na Jiřího zkusím takový pokus, že vymyslím techniku, zkusím něco předvíst, abych byl spokojený sám se sebou, ale zároveň tu píseň nezahltit v nějaké extrémní technice, zachovat to písničkářství. A takhle vznikla druhá deska, že je o dost technicky náročnější, ale zároveň furt se držíte toho písničkářství, ale furt se mi to zdalo, že není to dost. A tak jsme přivolali A2V a dodal tomu život jako někdo jiný. Jo. Zatím si stojím.
0: Tak pojďme si to poslechnout, pak se vrátíme a mrknem na to vaše živý hraní. Tak něco vyberte, co si z toho zahrajem.
2: Zmrzlinu? Jo, jenom říká, že jo.
4: V dálce klaxony troubí.

0: už budou za tebou.
1: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněl aplaus pro dva a ve studiu jsou oba dva a je to zpěvák 10 a kytarista Juno. Ještě než se dostanu k tomu živému hraní, proč aplaus pro dva? Proč jste to tak pojmenovali vlastně?
2: Protože u první desky v podstatě jsem se zamýšlel nad tím, o čem ty písničky mají být, a pak nějak jako samovolně mi vyvstalo to, že je to o, prostě o vztazích, o dvojicích, jo? Vesměs o číslov, nebo všecko, co na té první desce se děje, tak má něco společného s číslovkou 2. Potom samozřejmě my jsme dva v kapele, byť teda teď jsme přizvali Advivého jako hosta, tak mi to přišlo jako vtipný, jako prostě zatleskejte nám dvou, aplaus pro dva, ale je to primárně primárně o tom, o vztazích prostě ve dvou, jo, ať už to pojmeš, jaké chceš prostě stránky.
1: No a teď logicky ten aplaus už jste si zažili, protože už jste začali hrát. Původně to, jak jsi říkal, nebyl úplně plán, jak tomu došlo, že najednou živý hraní?
2: No, Juno přistoupil vůbec na to, že by to mohlo jako se stát, což v minulosti nešlo kvůli práci a kvůli vytížení. A já jsem do té doby měl nějaký prostě nabídky, ale který jsem jako samozřejmě úplně všechny odmítal, protože to prostě nebylo možný. A pak jsme si řekli teda, tak do toho půjdem. A říkám, a první nabídka, byť sebe bláznivější, tak prostě tak do toho prostě půjdem. A ozval se mi Honza Ražnok z Frýdku Místku, který tam dělá takový svoje večery vlastně pro takový funchmakery, nebo respektive pro lidi, kteří chodí do jeho klubu jako pravidelně. A já nevím, jestli on to dělá i teda jako vevnitř někde, myslím si, že ano. Je to prostě určitě takové sdružení lidí, kteří chodí na muziku, kterou jim Honza předkládá, a sami si žádají o nějaký druh muziky vlastně, který by je zajímal, a běžně se třeba úplně nedá někde jako na ně dostat. Takže pro něho to byl, on říkal, že jsme pro něho byli jako brutálně husarský kousek, protože lidi to po něm chtěli, a on se prostě pořád snažil a furt to jako nevycházelo. Tak tentokrát jsme prostě na to prostě přistoupili. Byla to velmi zajímavá zkušenost pro mě. Poprvé jsem na koncertě seděl, protože prostě barová židlička, nebo v podstatě na zpívání v sedě, Juno taky, prostě na židličce. Poprvé před náma lidi seděli na lavičkách, takže bylo to pro mě zvláštní. Na druhou stranu jsem se u toho cítil jako fakt jako šťastně a jsme si užili ten aplaus, protože prostě fakt jako dle toho, jak lidi reagovali, tak si myslím, že se nám jako povedlo je zaujmout, jako, takže Bylo to fajn prostě.
1: Jaký to bylo pro tebe, Juno?
3: Měl jsem strašný strach, protože samozřejmě složit píseň doma a odehrát ve studiu nebo ve zkušebně má ideální podmínky. A teď samozřejmě to není nic, co by bylo cílené na posluchače, to pochopí jenom kytarista, který s tím nástrojem žije, že vlastně všechno, co člověk složí, vymyslí jakoukoliv techniku nebo cokoliv, tak vlastně na živém hraní nic neplatí. A najednou přišlo to, že je teplo, že najednou struny 1670, různé techniky, kde všechno má klouzat, všechno má nějak chodit, a nejenom všechno drhlo. A to byl největší stres toho, jestli to všechno uhraju se ctí, ale to publikum nás podrželo, užil jsem si to neskutečným způsobem, bylo to skvělé, po první písni vlastně všechno opadlo a dokázali jsme si sami sobě zasmát a bylo to hrozně uvolněné.
2: Hlavně on mě teda, že?
3: Jo. A připomněl jsem si po mnoha letech, jak je to koncertovat, a ta energie, co jde z publika, jako stojí za to. Je to úžasné.
2: Je to fakt dobrý, no.
1: Já jsem viděl nějaký videa, samozřejmě video to nevystihne, jako tu atmosféru a tak všechno, ale vlastně to znělo hrozně jako pěkně a dobře. Tak logická otázka, budete hrát dál?
2: Budeme hrát určitě dál.
3: Za mě ano.
1: Na život teda samozřejmě.
2: Juno vystoupil z auta na konci a teď už jsem připravený. Což v překladu znamená, budeme hrát dál. Tam, kde to bude mít smysl, jo, kde to bude prostě pro nás dobrý, tak určitě jo.
1: A budete stále dva, anebo budou i klávesy?
2: Budeme stále dva, a A2V nechce hrát naživo. A přistoupil naživo s trnama a žiletkama. Na tom už pracujem, ale už nechtěl další Třeba ho zlomíme, ale my jsme se ani nějak jako úplně jako nesnažili. Celá ta domluva na začátku byla taková, že nám pomůže jako prostě host. A když jsem někde zmínil živý hraní, tak mi napsal, mi bude hrát naživo, jsi mi nic neřekl. Tyva, to já už nedám asi. Jo, takže to spíš, pokud dojde k něčemu, tak máme aktivovaného člověka na kachoun, jo, nebo na bicí, tak možná po nějakým kole, prostě co si odjedeme sami dva, když budeme mít potřebu, že se budeme někam vracet a budeme to chtět nějakým způsobem jako upgradeovat, tak bych viděl ty bicí. Na druhou stranu, pokud prostě přijde A2V, chci s váma jezdit za každou cenu, budu jezdit i zadarmo a mazat vám svačiny, tak ho s sebou vezmeme. Jako, no.
1: Tak tím toho zdravíme.
2: Jo?
1: Pojďme si zase zahrát něco z novinky, něco vyberte.
3: Tak, prosím, bez jednou, je to moje oblíbená píseň.

0: uměl!
1: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněl aplaus pro dva a ve studiu je kytarista Juno a zpěvák 10. Povídáme si celkově o aplauzu pro dva a tohle to je z novinky Rubikova Cibule. Tak kde jste to točili, jak jste to točili a tak něco k tomu.
2: Točili jsme ve studiu Šopa u úžasného člověka Staně Valáška. Strašný mentor pro mě, protože z jeho pohledu vím, co je špatně a co je dobře. A tento člověk, když pochválí, tak si toho člověk skutečně musí vážit. A dal tato desce nezaměnitelný zvuk, hrozně nám pomohl.
3: No, on tě nic neodpustí taky, jako jo, takže je to, jeho devíza je v tom, že pokud prostě se rozhodneš pro něj a projdeš tím, ať už je to radostný nebo martyrium, tak na konci je prostě výsledek, který jako, co se týče nějakých tónů, a tak jako nikdo nemůže spochybnit, jo, v tom je jeho obrovská devíze. Jo, on moc nechválí, já jsem zažil pochvalu asi dvakrát a to bylo... Ty jsi cvičil, já si nevydělám žádný prachy. Tak, to je asi jako maximální možná míra a Junovi, myslím, řekl, Juno se ho zeptal úplně u první desky, kde jsme nahrávali ve stejném studiu. Ty, Staňo, nechybí ti tam něco? Jako, stačí to ta jedna? A Staňo mu řekl vlastně, že vlastně ještě netočil něco, kdyby byla jenom kytara a zpěv, aby to bylo tak plný a tak zaranžovaný, že mu tam nic nechybí, takže takhle vlastně obklikou byl Juno pochválený víc než já, no já mu to doteďka závidím, ale prostě
2: já jsem to chválo nepochopil, ale Jiřině to pak vyzvědět.
1: Jenom připomněli jsme točil Negative Face u Zdeňka Šikýře, tak říkal, rytmus to nemá, za to je to falešně.
2: Jaký dobrý.
1: Pak druhá hláška byla o studu, sis nepokazil. takže takhle. No a jak fungujete vlastně, když skládáte? To znamená, vy si to točíte nějak jako doma, máte nějak jako studio nebo mikrofony, posíláte si to, nebo se scházíte, jak to je?
2: Já jsem strašně marnej, protože furt se bráním zvukovce, počítači a točím to prostě v kumbále desedovi na mobil a posílám, on mě nenávidí za to, ale i přesto nějak jsme spolu vydrželi. on se mě podřechtá, že už je 21. století, že bych mohl z těch jako
3: sám, takhle,
2: z té džungle jako vylézt, ale prostě natočím to doma, teď dělám koncept tak, abych nějakým způsobem nespadl do opakování sama sebe, do stereotypu, tak se snažím vymyslet nějakou techniku a tu techniku se naučím a na ní postavím nějakou píseň a potom to pošlu, řekne líbí, nelíbí a rozvím dál nebo ne.
3: Já to studio mám teda, ale jelikož mi to prostě pošle, takže to není do kliku, tak to jako stejně v tom studiu zpívám, ale nicméně až to projede Staňou Valáškem a je to do kliku a je to prostě přesný, tak teprve do toho prostě zpívám. Naspívám to doma vlastně, posílám to Staňovi, ten mi to tam prostě doladí, udělá s tím

0: všechno, co je potřeba, aby to bylo hezký a tak, takovým způsobem fungujeme. Jo. Takže já, to, já vlastně zpívám doma už od nějakého 2017, tak všechno zpívám doma. Jo. Mám dobře odlučněnou místnost, kterou Juno nemá rád, protože je v podstatě pro akustiku je hluchá. Že?
1: Je sterilní.
0: No, a... je to jako je vchod do kina v podstatě. Jako, jo.
1: A každý kytarista ví, že ve sterilní místnosti víc musí zabrat rukou a už po třetí písni u něho ve studiu mě odchází ruce, přitom jsem schopen odehrát.
0: Dostanu jeho drillu k tomu, by byl čím dál lepší prostě v těžkých podmínkách.
1: Je to tak.
0: A taky se mi to daří, je furt lepší. No, takže.
2: Tak jo, pojďme si zase něco zahrát z novinky.
0: Rubíková cibule.
2: Jdeme na to, titulní skladba.

0: Na rádiu Hey a na rádiu Sázava dozněl Aplaus pro dva. Ve studiu je kytarista Juno a zpěvák Deset. No a vy to takhle máte i rozdělený, že Juno dělá muziku a ty píšeš texty?
1: Přesně tak.
0: To znamená, jak to je? Píšeš texty na muziku, anebo někdy Junovi pošleš text, ať to zhudební?
1: Děláme to vždycky tím prvním případem. Prostě Juno pošle písničku, pošle kolikrát i nějaký nápěvy, jo, což mě vyhovuje, protože mě tím dostává jako mimo komfortní zónu, a pokud to jsem schopný zaspívat a pokud se mi to líbí, což se v 99% stalo, tak to prostě použiju. Jako, jo, takže ale vždycky dělám na hotovou hudbu. I Udarku, i Užiletek. Jako v podstatě jedna jediná písnička za můj život se udělala podle textu, a to je písnička Pochyby z alba Pochyby. Mm-hmm. Jediná, protože to strašlivě dlouho trvalo a pořád jsme s tím nebyli spokojeni a vlastně kluci furt měli prostě text, který už měl i melodii ze vším všudy. Byl tam nějaký klik, já jsem to nahrával do nějaké hudby doma, do nějaké jako stupidní jako klavírní, co jsem byl schopný vyloudit, a tu jsem pak vypnul a poslal jsem jim jenom ten zpěv, a oni do toho měli prostě vymýšlet věci a nebylo to moc akční. Jo? Myslím si, že bychom potom desku vydali za 7 let, takže to byl takový jeden pokus, který jsem upustil, a vlastně mi to vyhovuje. Já mám rád, když mi pošle někdo co nejvíc jako hotovou píseň ze vším všudy, i třeba u těch Žiletek, i s těma klávesama vlastně, protože každý tón může ovlivnit nějakým způsobem zpěv nebo ten text prostě, jo, jakmile se na to navnímám, tak prostě chci to co nejúplnější, a pak jako reaguju, no. Někdy rychle, někdy velmi pomalu prostě, no.
0: Tak jo, a tím pádem taková logická otázka, hlavně teďko na tebe, Juno, kde ty bereš vlastně inspiraci, jako na základě čeho ty skladby jako vznikají?
2: No, vrátím se k tomu textu, nemám takový talent, abych byl schopen napsat hudbu na text. Jo, necítím to, že bych v tom textu našel barvy toho, jak bych tu píseň měl složit. Naprosto většinou se to odvíjí od mého nějakého stavu duševního, radosti, neradosti, pokrokovosti v hlavě, a naprosta většina písní vznikla v mé hlavě někdy v tichu, v posteli, kdy usínám, tak skládám v hlavě, a teprve potom, až je ten koncept složený, tak de facto chytnu kytaru. Jako neskouším na kytaru nějaké nápady a že toto se mi líbí, tak to rozvinu. Spíš ta hudba vznikne v hlavě a pak to přenesu na hmatník. Proto nejsem schopen psát na text.
1: Mm-hmm. Já myslím, že by byl. Jo, kdybych chtěl, tak by byl. Já tomu věřím.
0: Tak možná challenge obráceně.
1: Ale to říkal... jako není potřeba, ale myslím si, že natolik jako šikovnej, že by to zvládl. Jenom by se musel uvědomit, že mít nějaký prostě představy, o čem to je, a já nevím, je tam voda, tak zahrát vodu na kytaru, a prostě myslím si, že by to šlo. Jako, jo.
0: No, že Juno říkal, že tě testoval, že jo, tou muzikou, že tě testoval, tak teď bys mohl testovat. Jo, zase. Ne, to já si dělám legraci trošku. Asi je dobrý, jak to máte, už kvůli tomu, že každý má nějakou svoji melodiku, a možná je fajn, že jsou tam nějaký ty náčrty, a to vlastně zní trošku jinak než tvoje ostatní jako kapely.
1: Určitě.
2: Já jsem si byl vědom, že Deset toho má strašně moc. Má dvě další kapely. To je pro každou kapelu napsat další text, vymyslet zpěv. Snažím se maximálně do těch svých nepohodlných věcí, co složím, vymyslet melodii tak, aby on se s tím nemusel prostě trápit. Ne vždycky, ale z naprosté většiny se o to snažím, a stejně on to uchopí po svém. Ale musím ctít to, že je nesmírně vytížený hudebně. To by ho prostě snědlo, kdyby to musel...
1: A možná ne, ale mě to i pomáhá. Jako, jo? To, když mi nahodíš prostě něco, co je z odlišného světa mýho, vůči mýmu, tak jako mě naopak, já to beru jako výzvu, a líbí se mi to, a snažím se. To, že to dopadne třeba potom jako jinak, je daný nějakým mým hlasem a tím, jak já se zareaguju na ty melodie, ale určitě to jako velice ovlivnilo můj zpěv, protože jinak by byl třeba podobnější Dar Gambale nebo něčemu, co jsem dělal, A takhle je to taková, jako i co se týče toho zpěvu, poměrně svojský, jako jo, prostě ve srovnání s Dar Gambale nebo Trny a žiletky. Jo.
2: Spolupráce je hrozně jednoduchá, vždycky akorát vím, když něco skládáš, zkusí do toho zpívat. Takže toho se držím a zatím to vychází. Mm-hmm.
0: A logicky, kde bereš inspiraci vlastně textovou? Ty jsi jako šikovnej textář, jako, že fakt to jako hezky plyne, tak je to těžký, když máš ty tři kapely vlastně skládat pro Applause pro dva?
1: Já už to, člověče, já jsem ještě možná 2-3 roky dozadu úplně jako odlišoval ty světy od sebe, těch tří kapel. Momentálně už jsem si zvedl stavidla, takže prostě pro mě důležitý, aby ten text byl jako dobrý. A to, že bude jako tematicky klidně z vod, v kterých už byli třeba Dar Gambale, mi nevadí, když bude jako jiný, a nebudu se úplně jako opakovat. Jo? A snažím si, prostě poslouchám tu hudbu a ty slova si, já nepracuju teda už teďka na papír, ale pracuju na tabletu, což se mi jako osvědčilo v tom, že když si to tam prostě napíšu, tak nic nevyhazuju, že jsem prostě vyhodil papír, nebo jsem si to schoval, pak se někde ztratilo. A vlastně vracím se k těm textům a tu písničku, já nevím, kolikrát si poslechnu písničku, ale jako maniakálně, jo? Prostě třeba hodinu denně, 2 měsíce, jo? A když mám čas ještě přes den někdy, jdu si zapálit nebo si dám kafe, tak dělám to stejný vlastně, jo? A ono to tam prostě pak nějak jako naskočí, jo? Někdy je dobrý, když mám nějaký dobrý název od někoho, nebo má k tomu nějaký příběh, jo? Tak pokud jsem schopný se na něj napojit, tak je potom pro mě daleko jednodušší. Všechno to rychleji plyne. A nebo tehdy, kdy já si sedím, poslouchám tu hudbu a snažím se ji, tak jak Juno si vizualizuje v hlavě hudbu, tak já si vizualizuju ten text nebo ten příběh, jo, nějaký prostě, jo, až najednou to tam prostě naskočí, tak naopak, tak to začne lítat, jako jo, pak samozřejmě zase dělám to, že tomu to dodělám, dám tomu chvilinku klid, 1-2 dny, pak se tomu vracím a ještě dojde k nějakým jako změnám, to už je takový to ladění, úplně to finální nebo předfinální, protože někdy i potom dojde k ladění těch slov kvůli zpěvu, kdy mi tam prostě třeba něco nesedne, nebo je tam s na s, jo, jo. Jakože jedno slovo končí eskem a druhý začíná eskem, jo, a prostě různý takovýhle věci. Tak to prostě ještě pak jako ladím. No.
0: Tak jo, super, pojďme si zase dát něco z novinky.
1: Monology?
2: Může být.
1: Monology.
0: Tak jdeme na Monology na rádiu Hej a Sázava.
3: Růže rozkvetla máš nutkání,

stránku, kde budí světla, to maják do snů. Zprávy posílá, vstávej, hola, hola.

zapovězené zóně rezonují ampliony z prostonárodní písně a košilaté hymny o zakázaném ovoci, o jizvách, co jsou

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava se pomalinku chýlí ke konci povídání s kytaristou Junem a se zpěvákem Desedem z projektu, nebo vlastně teď už kapely Aplaus pro dva. Kapely, protože ty zpíváš, jo, ale vlastně Juno, ty tam hraješ za tři lidi, ty jak to děláš, jako ty tam slepuješ, hraješ na kytaru prostě rytmy a jak to potom třeba do budoucna vidíte ohledně toho kachonu?
1: To byl od začátku záměr, vlastně konzervatoři jsem prošel, potkal jsem spoustu muzikantů ze všech odnoží, od všechno, co vidíte v orchestru, tak vlastně s těma lidma jsem prožil na internátu a viděl jsem bubeníky, housle a potom jsem viděl houslistu už hodně dávno, který prostě hrál na housle, ale do toho dokázal prstama i bubnovat do té ozvučnice. To mě nadchlo a to byl i cíl, jak mám zakomponovat to, že budu znít jako celá kapela. Samozřejmě, jako každý kytarista chcete dát toho tam co nejvíc, ale já tam nejsem ekvilibrista od toho, abych jel stupnice a rychlé liky, abych udivoval svojí technikou. O tom to přece není, jo. Prostě Beatles, písnička. A to byl můj cíl a doplnit tu kytaru tak, aby to znělo jako kapela. Takže levá pravá ruka začala fungovat zcela nezávisle, což samozřejmě jsem všude vypadal jako
2: mimozemšťan,
1: bo všude, kde jsem chodil, jsem bouchal ve volném čase, ať jsem byl kdekoliv na veřejnosti, aby vlastně mozek pochopil, jak rozpojit ruce. Takže levá ruka jede zvlášť, pravá ruka jede zvlášť a prsty pravé ruky vlastně vybrnkávají struny nebo bouchají a zároveň palec a dlaň bouchá do rytmu a všechno se to takhle skloubí. Takže tapping, hammer-on, slepy a tak nějak prostě to lepím, ale zároveň musí to pořád znít jako píseň a ne jako to, že já jsem tam na ekvilibristickém vystoupení. To, o tom to není. Je to kapela, jsou to písně, nejsem tam jako jednotlivec, který má zaujmout publikum tím, že zahraje nějaké brutální liky. Jo, to, o tom Aplaus pro dva není.
0: A ten kachon nepožere to vlastně, když jste říkali, že máte kachonistu?
1: Možná i ano, ale zase v některých písních mě to dodá volnost, že bych více mohl rozvinout melodii a to je to, kde jsem cítil, že do tohoto koncertu já jsem vlastně netušil, zda Aplaus pro dva ve dvou bude pro lidi dostatečně. Jestli to bude mít takovou energii, takovou sílu. Zjistili jsme, že ano. Mělo to dobrou odezvu a znělo to vlastně live dobře. Toho jsem se bál, proto tam přišel i A2V, který to doplnil, ale zároveň, kdyby A2V s náma nehrál a přišel kachon, zase já bych tu melodii mohl více rozvinout na kytaru a uvolnit si takhle třeba více pravou ruku. Ale to je otázkou.
2: No, je to celý takový jako svobodný poměrně, jo? Že vlastně když máme Dar Gambale, tak nám tam pořád jede nějaký klik. Nemůžeme si dovolit moc vystoupit z vlaku, protože by se mohlo stát, že pak šlápneš mezi kola a ne na stupačku. Takže když to tady u toho Aplauzu není problém nic, na pět minut zastavit, udělat chybu, udělat si z toho prostě srandu a k sobě sehnat nějakého spoluhráče, který bude na takové mentální a hudební úrovni jako my, jo? Že, nebo bude schopný zareagovat prostě tady na nějaký, řekněme, improvizace, jo? Tak prostě taková jako svoboda, takže myslím si, že jak kachounista, tak A2V, že by tam jako zapadli úplně v pohodě. No.
1: Je faktem, že hraní ve dvou má výhodu i nevýhodu, jsme naprosto otevřeni všem. Neschováte se za nic. Prostě nejde to, ale druhá věc je, no co jsme lidi, tak uděláme chybu, uděláme si z toho přednost, uděláme si sami ze sebe srandu a bylo to strašně fajn.
2: My se udělali chybu a řekli jsme, že hrajeme normálně tak strašně dobře, že jsme tu chybu udělali schválně, protože by si lidi mysleli, že jsme AI. Tak to mělo taky dobrou odezvu. Jako.
0: To je vlastně skvělý. Ale mimochodem, ještě když jsme u AI dnešní doby, tak pro spoustu kapel jsou důležitý vizualizace a videoklipy. Někdo sahá do AI, někdo spíš k tomu tradičnímu řemeslu, někdo to propojuje. Vím, jak to máte z Dar Gambale, tam vlastně máte i takový ty, řekněme, sci-fi klipy. A co Applause Pro 2?
2: Máme jeden klip, máme vlastně takhle. K předchozí desce byl jeden klip, ten už je venku dlouho. Teď jsme udělali k písni Motýlí efekt. Co divím, že jsi ho nenechal pustit. Jako. Ztrácíš už pomalý se.
1: Nedá se tam dát
2: páta. No, takže tu jsme, Juno chtěl natočit klip, kde budeme prostě sedět u ohně a hrát na kytary. Říkám, jo, dobře, OK, ale v hlavě jsem si říkal, to bude málo, musíme k tomu natočit ještě nějaký záběr. Jak jsme vybrali dvě místa, jedno vybral Juno, jedno já, to jeho blouto ohně, já jsem měl vyhlídlý už léta takovej ostrůvek na poli, strašně krásně vypadající místo, a oni, dejme tomu, před dvouma rokama tam postavili nějaký posed pro myslivce, takže to v podstatě úplně vizuálně znehodnotili, jenomže pak ho nějakým způsobem, jestli mu někdo zhodil nebo něco, prostě zmizel. A tak jsem si říkal, když my, tak to uděláme tam. Takže jsme vlastně natočili tu písničku u ohně, potom dronama a tak dál, prostě u toho ostrůvku. No a dopadlo to tak, že vlastně jsem začal stříhat ten klip, ten ohňovej, a zjistil jsem, že když tam dám ty drony k tomu, takže se mi to prostě nepropojí. Že se mi to prostě nelíbí na oko. A navíc ta atmosféra toho ohňového klipu je sama o sobě prostě dostatečně pro mě dobrá nebo výborná. Takže vlastně udělali jsme verzi toho klipu ohňového do písně Já a Juno. A máme natočeno i do verze z A2V vlastně, kde jsou jako dronový záběry takový jako spíš přírodní a z vejšky a podobně. Je to pěkný. No a pak jsme udělali vlastně třetí klip k písni Bezedná. A to bylo tak, že jsem jezdíval do optiky ve Slavkově a bylo tam fialovo-červený pole. Jako já jsem na tohle dělal, jsem nikdy v životě neviděl. Díval jsem se, pokud to bylo jako dobře, tak že to byl Mark Setý. Nebylo to takový ten klasický, ale má to takovou prostě...
0: Popover somniferum se to říkalo.
2: No, je to prostě... No, a vypadalo to fantastické. Já jsem jenom vyříkal, hele, máme tam takový jako krvavý pole. Pojďme tam, jak hraješ prostě tu Bezednou. No, tak jsme... A než jsme to všechno domluvili, tak jsme tam prostě přijeli a ono to zezelenalo. Jo? Teď mě u gimbálu prostě nešlo nastavit, prostě mi to nějak jako blblo. Takže jsme byli takový frustrovaní a pak jsme teda jeli nahoru a říká, já nevím, jestli já nebo ty prostě, hele, zkusme tady něco udělat a myslím, že to byl ty. A buď to bude dobrý, anebo se na to prostě vyprdneme. No a prostě natočili jsme nakonec náhoda, jo, ale prostě západ slunka, a což by jako normální kameraman neudělal, protože by mu to dělalo jako efekty, tak opravdu proti tomu slunku, a vlastně jsme si hráli s těma efektama toho, co to dělá, jak to prosvěcuje toho člověka, a udělali jsme tu Bezednou, a je to fakt jako si myslím jako moc pěkný klip, a všechny tady ty tři klipy nebo ty čtyři jsou udělaný po staru. Já neumím s 3D animacema, neumím s AI a nemám s tím takový jako problém, že bych se tomu vyhýbal. Kdybych to uměl, tak bych to třeba jako dělal, ale k těm hraným kamerovým klipům mám větší vztah. Jako jo. Jednak to jako nějak umím udělat, jo, díky tomu, že jsem se naučil od Michala Štefloviče, a druhák je mi to jako blížší prostě. Jo.
0: A víc k tomu aplauzu to jde, už to, že si posíláte vlastně nahrávku z mobilu, jo?
2: Jasně,
0: jako,
2: jo,
0: že
2: jo.
0: Mi to přijde takový jako lidský.
2: Jo, je to tak.
0: Tak jo, tak já moc děkuju, že jste přišli na Rádio Hy a na Rádio Sázava. Díky moc.
2: A děkuju.
1: Děkuju člověk všem posluchačům.
0: A na závěr zkusíme dvě, a buď se to vyjde nebo ne, tak vyberte.
1: Tak Motýlí efekt.
2: Pěkně, Motýlí efekt.
0: Uh-huh. A druhou?
2: A dáme ze starého alba, nebo z prvního alba dáme Applause Pro 2.
0: Tak jo. Mějte se fajn a ahoj.
2: Jo. Díky moc, mějte se krásně. Čau.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
4: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocel, Detonator. V sobotu například Milan Čokbaj.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Vilenčok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey. Radio Hey.

Hezký a příjemný podvečer, milí posluchači. Máme tady neděli, to znamená pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do Dickinsona s Lennonem, tak se dáme do Dickinsona, co mi odevírá, když už máme tu neděli a pak kalendář, co se událo 5. července v dějinách muziky. Ten Dickinson, dáme si něco decentního od něho, když máme neděli, tak už to jede.

Tak, Dickinsona bychom měli ve odebíráku, jdeme do kalendáře. Co se událo v dějinách muziky 5. července? V roce 1943 se narodil 5. července Robertson. To je kapela The Band. To je zajímavý jméno kapely, když se kapela jmenuje kapela Band. Hráli na Woodstocku taky dokonce. To je pravda.

Tak to bychom měli band, tedy kapelu. A v roce 45, 5. července, se narodil Viktor Sodoma. Toho jistě všichni znáte, byl u Matadorů ve Flamengu, dělal hodně big beat, pak byl taky nucený big beatu nechat, že jo, byla taková doba a často musel dělat takový popiny, ale z té doby jsem vybral docela snesitelnou věc, aby se přehrát nechala.

Jinak tohle byla předělávka nějakého zahraničního hitu, hodně známého, a postrčíme to do roku 48. To se narodil 5. června Casey Gaines. Casey Gaines, to jsou Lynyrd Skynyrd.

A máme tady rok 1950. 1950, ano, přesně. V roce 50, tedy 5. července, se narodil Michael

A máme tady rok 1954. To se docela urodilo, dokonce třikrát. Tak začneme. 54. po prvním, 5. červen v Memphisu, v proslulém studiu, teda v maličkém studiu proslulém, Sun Records, probíhá první profesionální nahrávání Elvise Presleyho. Vznikne při něm píseň That Old Mama. To je víceméně profesionální. No takže ještě moc nebylo, jo. Elvis tam přišel s tím, že by si chtěl nechat nahrát desku v jednom exempláři. Takový ty desky, jak se dělají na lakovaných hliníkových foliích a přímo se to do toho reje. A ta deska, a chtěl to dát jako dárek k mamince, tuhle tu píseň k narozeninám. No tak to nahráli. Sam Phillips, majitel studia, Elvis odešel a majitel studia Sam Phillips si to poslech a říkal si, hergot z toho kluka by mohlo něco bejt. No skutečně bylo, to víme, jak nám dějiny dali za pravdu, tak to víme sami.

Tak to byl Elvis se svým dárkem narozeninovým pro maminku a pak to dopadlo, že to byl poprask v rock'n'rollové muzice po celém světě. A máme tady 54. podruhý, to se 5. června podruhý narodil Michael Sadler. To je sága, to víme.

A 54. do třetice, 5. července, po třetí tedy, se narodil Jimmy Crespo. To jsou Aerosmith, to jsou dobrý.

Tuhle písničku jistě znáte, taky hodně se to hrávalo v reklamě. 1959, 5. července, se narodil Ivan Doležálek. To jsou Abraxas, Krausberry, Kombo, Franty, Hromady a Jendim Band. Asi dáme ten Abraxas.

přátelé, teď to trochu porychlíme, aby jsme se do kalendáře vešli. Teda do celé hodiny, pochopitelně. V roce 64, 5. července, kapela Tem s Van Morrisonem vydává nahrávku Gloria. To je poměrně známá věc. A hráli to taky, hrálo to Patti Smith dokonce. Ale tady si to poslechneme, jak to

ještě jedna položka 5. července 1966. Sorry. Ano, správně, 1966, tak tedy 5. července, Charles Chandler z Animals sleduje koncert Jimi Hendrixe v jednom z newyorských klubů. Hendrix se mu tolik líbí, že se stane jeho manažerem, odveze si ho do Londýna a pomůže mu založit kapelu Jimi Hendrix Experience. A to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 5. červenec všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: A máme tady nějaký přání, jako každou neděli, tak se dáme do toho. Kába z Kosovy hory dneska zahajuje a má tady Alžbětu a taky povídal k tomu, že se těší na příští sobotu a budou hrát v českém Štemberku. Tedy Alžběta, zdravíme, posíláme.

Tak, zdravíme do Kosovky ještě jednou. Vladinka píše, pro nejlepšího manžela a tatínka na světě děkujeme, že jsi naším přístavem i největším hrdinou. Milujeme tě, tvoje manželka a dcerušky a k tomu bastard 1000 přání.

Tak to byli Bastard a máme tady Kamenici nad Lipou, ano, je to tak, Míra a Iva, ahoj, prosíme zahrát Do kuchyně, déšť nás vyhnal spod jabloně. Asi tam prší, no to, jak jsem se na to díval na mapě radarový, tak jo. Díky Míra a Iva, Kamenice nad Lipou, dáme tu apokalyptiku, to je fakt dobrá kapela.

Pak je tu Pavel Skřipsoudová, ten to vidí na Dynastii. Považte. Tak dáme, no. Dynastii. Zdravíme do Skřipsoudová.

pak se podíváme do ostrova, milí posluchači. Pepa píše: krásný pozdrav do studia, prosím o zhrání Bolďovi a všem jeho kamarádům do ostrovské věznice. Díky moc a pohodový večer všem. Je vidět, že v ostrově mají vkus, protože vybral Pepa Nirvánu Oumí. Tato věc je na té hodně dobré desce Nirvana Unplugged in New York. Tak dáme, zdravíme do ostrova.

Pak je tady ještě Tomáš se Zubrnic taky. A dneska se tady docela sešel klub nirvánistů. Tak já tady tu desku

0: That was a David Bowie song.
1: Tak to bychom měli Nirvánu živě a k tomu ještě Unplugged v Novém Jorku. A máme tady Zdeňka Petruši, Teu a Racochejla a dávají Epitaf a Golema. Píšou, že byli na zajímavém koncertě ve Zbytinách a tam jim hoši podepsali desku. To je dobrý, to gratuluju. Tak si dáme Epitaf od Golemu. Ono to zase u nás tak moc nehraje tohle a je to zajímavý.
2: Goleme! Goleme! Postali mě včelo obrovské armády! Ty pro mě vyhraješ největší válku, jakou kdy viděl svět! Půjdeme spolu od vítězství k vítězství! Z války do války! A budeme, budeme pořít! A

Takže Golem a kapela Epitaph, jak jinak, a my tady máme Milana a Radku z Jablonce. Zdravíme do Jablonce, nad Nisou, Milana a Radku, a budou kapela Donor.

máme tady paní Editu, trošku paní Edita musela čekat, ona se udělala celá fronta, i když je neděle. Tak zdravíme paní Editu a máme tady kapelu Pine, tak dáme.

Tak to byly Pine a máme tady Marcelku z Pražský kotliny. Zdravíme do Pražský kotliny. A Marcelka to vidí na drive od R.E.M. Takže pozdraví do Prahy a posíláme R.E.M.

Mamba nám píše, že by ráda Hard Colony, tedy kapelu, prosím o zahrání pro miláčka Páju ze Sázavy od Mambičky. Děkuji a všem krásný večer, Mamba. Tak dáme Hard Colony, tu jsme tady asi dlouho nehráli, tak zahrajeme.

Tak to byly Hardcore, neposloucháte rádio, posloucháte nedělní pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Byl de to vdíno Wasp, Crazy. Zahrají pod pergorul do kutlířů, pijeme pivo a dobré rumy. To se máte, no. To závidím.

Tak a máme tady Libora Mnichovického. Libor z Mnichovic to vidí, jestli pak víte na co. Libor z Mnichovic dává Landu, Daniela, a jinak to sype, tak dáme, no, hlavně jen to sype. Tak je to tady, zdravíme do Mnichovic.

a koukám na to na celý tři čtvrtě minuty, půl do celý. No, nečím to vycpeme, asi Kájou Plíhalem.

0: nemátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hey.
5: Rádio Hey.
6: Na nic si nehrajem.
7: No vidíte, to je dobrý, když máte nějakou krátkou skladbu na vyspání do celé hodiny, že jo, to je dobrý, jo, tak já tady někde vidím Mišoše, no, je to jasný, ano, Mišoš je tady a taky Monika z Kotelny, dneska se nám to tady sešlo, takže za chvilku Mišoš, možná teda skoro už hned, a budou to Iron Maiden, tak dáme, no, Iron Maiden speciálně pro Mišoše.

Tak to bychom měli Iron Maiden. Jak to tak vidím, Péťa z Mokrý Hoty, dáváme taličku, dokonce Short Stew. A pro Petra Císaře k 60. To je mladý kluk ještě docela 60, když nebylo 60, to je let. Tak, tak to dáme, jo? Tak všechno nejlepší k 60. A posíláme metaličku.

0: Dobrý, no. Monika v kotelně, co má dneska Monika? Avantasio tady má dneska. Monika to má dobrý teď v letě. Teď, když jsou ty hice a už ho teď byli a teď prý budou zas, tak jedou v kotelně jen teplou užitkovou vodu, jak jsem říkal, takže pohoda. Takže Monika může vorazit chvilku v kotelně, kávičku, že jo. Jenže leto skončí, takže to taky pak nebude mít lehký. Přijdou plískanice, pak zima, mrazy a kotle pojedou na plný gerlík a práce hromadu. Tak zahrajeme, no. A že je to Monika, tak dáme i jingle pro Moniku.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

Tak zdravíme ještě jednou Moniku v Kotelně a je tady Jára Mrkvička z Hasičárny. Tak zdravíme Járu Mrkvičku a mám pro něj dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou, jo. Nejdříve tu špatnou. Dlažební kosku nemáme skladem na rádiu, hej. To je problém od Brutusu, ale Brutus jo, takže dáme třeba Město a rock'n'roll, to je taky hezká píseň. A do mokré lhoty, do hasičárny, co jsou deska na pivu, tak si to užijte.

Já jsem tady včera mluvil o Zdenálovi, že tady dlouho nebyl. O kom se mluví, bývá nedaleko bývá, znáte to. Tak Zdenál dneska je. Pro všechny pracující dává baladu o špinavých fůseklích, kabáti teda. A tak pracující, poslouchejte ho. To je speciálně pro vás tohle. Tak dáváme, no.

Kabáti dohráli, posloucháte rádio, hej, posloucháte nedělní pořad mezi Johnem Lennonem a Dickinsonem. Lennon tady ještě nebyl, Dickinson už, jo. Mikešák by dal 13. století něco od nich. Pro všechny, co polikají kilometry.

Jak jsem říkal, milí posluchači, tlačí nás čas, teda brutálně, takže stroj mi tady losuje z těch přání, takže se asi na všechny nedostane. Každopádně vyloučil teď ty z toho výběru, který už měli, takže, ale nějaký sirotkové budou, no, protože za chvilku, za 10 minut musím přepínat začít. No to jsou směrnice přísný a pak tady mám paninku z taxíku, respektive od Kuby, který posílá pro paninku a taky pro Elišku dceru, posílá jasnou páku. Abych něco vybral, tak jsem vybral z 86. nahrávku s Davidem Kollerem. Jistě víte, to hezká věc, veselá. Tak zdravím paninku, Elišku zdravím, taky dceru a tak Kubu Louňovicí.

Tak to byl David Koller, 86. a Jasná pálka, Nínča hudba Praha taky. A pak tady mám Martin je tady, ano, správně. Ken Hensley to bude, Return. Ahoj Jendo, zahraj nám k našim ohňům. Díky za muziku. Tak hlavně, aby hodně hořelo, teda, aby hodně ohně hořely, takhle. Záleží, jaké ohně, jestli se hasí, nebo jestli to hoří. Tak jo, tak dobrý, tak ze zdraví Martina a posílám. Mělo by to jet, jak předpokládám.

přátelé, jak to vypadá? Nedá se svítit. Zbývá místo na kratší traktor, jeden od Vaška. Zdravím do studia, nechám to na tobě a hrajeme, dokonce pro mě, děkuji. A díky Svašek a Traktor Forever. Jinak já vám děkuji dneska za poslech, musím rychle přepínat, aby jsme to vůbec stihli. A měli bychom se slyšet v úterý při bluesovkách. Tak tedy, hezký zbytek neděle, milí posluchači. Mějte se fajn. A hlavně, jak říkáme na hejku, jo, důležitá poučka, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.

0: poslouchám Radio Hej. Naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si...
7: Eat your heart out, baby. Oh, won't you give me something sweet? Eat your heart out, baby. A hot mess is just what I need.